0: Sylze Hrdosće, Milena Wočerec. Zano, dźeń se tež Sylze Hopcoty dla jenomem. Kak to woko was je, ale 18 stopnjo Blanka Wonka, přijomne, no?
1: No, mjestem samo 19 jo mm-hmm. Budyšine.
0: Ja sem dźeń sarano předumskim šeku sejdžao, ja poncem so kuzliwa, dokože tak rejno Wonka, no?
1: Jara přijomne, neke to trichy.
0: Bola de prože do busovanja, no?
1: Po takim dženca však zahají so slepom časate mezinárodne dudaku festival a Mirčin Venk je čera tam pobyl, zobezonju, kak so tam na tutun vulki podauk přijotuja. Nimo toho je se Mirčin ze s kosmickým vetrom tak menovaných čornych džiru zabieral. A ja nekoci je z čihu jadru ze nic, abo so vodných vobdvobroča da teko nešvarných podaukach, kýž so kovo voko a před svetovými mištostvami kopence takle stavachu, Nikotre kuriozite wokoło tutoru je zezbierał Clemens Schmidt, a na specjalne spiewy koło wokoło światowych mistrzostw zladuje, iż za nikotre męczyny Szymon Hiduszka.
0: Sedom popieczyć.

Přečestwo, pečmenčino do napošestřich je apropo přečestwo. Samske šulske towarstwo ma išče peč svobodnych miestno za prózdninske lewo we vodowych Hendrichecach, gdzieś hodža so tyž přečestwa nawiazać, a to od 17. do 26. julia. Prošu poladajče nođence rano junu za blidom, za snedanským blidom a voprašeče so vaš modelut, hač nemeli lušt zajmce nech so pola Sapsko-Šulského towarstwa přisevia. Po takim prózdninske lewo we vodowych Hendrichecach od 17. do 26. julia ma ište peč svobodnych miestno přisevenia su po takim od nitka ište možne pola Sapsko-Šulského towarstwa.

0: na pušesćeche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Bez lepom zahi so dźensa wieczor 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku. Mez drugim wobdźěla so na nim tež serbski ludowy ensemble Dujerio z Grodka a Kapała Popsorben. Lica je Svědžinska wuka při starej šuli, dokež trebachu nowy areál. Nidželu počinje jako jeden z verškov Svědžinski ča od Slepjanskej cirkve přez ves na Svědžinsku wuku. Międzynarodny Festiwal Dudaku ve Slepom wotmiwa so jenož kóžde 4 leta. Spěchovanske towarstwo Serbsko muzeja podpěruje Serbski muzej wotnětka ze spopriancami spočnice, kaž towarstwo z Džili su si dali tam ve fabrice popriance ze serbskim a němským postrovom Sotovič. Z dobom su je ve serbskich barbach podpisać dali. Je to małe wikuanski eksperiment, na kotrž je so towarstwo zvážilo. Popriancowy jeko, jako słodki postro, je we Serbskim muzeju z małym symboliskim dobytkom na dobro muzeja naprzedajn. W okres Zorilc dostanie przychodne 4 lata cokonie 1,5 milionu euro od Saksko-Kneżerstwa za inwestycje do infrastruktury. Kaže okresny sejmik ve Zorilcu deletny rozsudził wużywaja peneze ze Sakskoho fonga předovšim za zanirowanie šulu, mez drugim za gymnazii ve Lubiju a Vukubansko-šulski centrum Zorilcu. W obsamknu je sejmik nimo toho, zo ma Zorilski okres svoj management zaškit klimy dale vest.

0: Serbska rada dźěła na nowelěrowanju Braniborsko-serbskeho zakonja. Kaž rozprawja delnoserbski rozwoz RBB, přińdźe potrěba za změny ze wšelakich stron mjez druhim ze serbskich instituciju a wot serbskich samowitych kaž tež swólbna wuběrka za serbsku radu. Hač to sreč julija chcedža Braniborskemu kultusovemu ministerstvu předpołožić svoj dźěły stav za prynje juristiske pruwanje, rekne čwon rady Mieto Nowak na zašłym posedźenju Serbskej rady Braniborskeje. Budyske nimsko-serbske ludowe dźiwadło je čera do 30. sezony letno dźiwadła startowało. Za przedstajenja inscenacije Spuk von draußen oder Karasek Schatz su hišće jednotlive zbytne kartki na przedajn reka z dźiwadła. Za ruje režisér Lutz Hillmann NDR-sko dźiwadłu seriju Spuk von draußen do Hornje Wužice přepołožił a z Karaseku i Baju zjazał. Inscenacijo pokaza NSLG hač do konca julija hišće 34 razu na dworje budyskeho rodu. A to bych u naše pojezdče, kotryž namakače potom požišo tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Strach lesnych wohinju přibira na severu budyska okresa Kniežišno štvorte a s tym předposledný varnuanský skodženk. Živé slebrote stupa dženca na maximálne nešto nad 30 stopnemi jutce a nedželu celé podobne temperatúry a potom milí tež s nevedrami léčič.
2: Bez vůlkých hačenů můžete se dženca do pětka podat štobru jesputuš.
1: Serbský rozvoz.
2: Když máte něco na útrobě 0591 7 34 100, to je naše číslo 4 menšiny po napůl 6 Čech.

0: 5 minut do 6.
1: Nabožne słowo.
0: Madżenca Stefan Cuška-Malink ze Slepo.
2: Jutře je počas. Zauru cvunca. Němsce zomozonenwende. Budže to najdlejší dzień leta a z dobom tež najkrótša noc. Pod njedźele budu noce zaso krok po kroku dlěše. Potajkim, prěnja połojca leta je nimo, a druha so započnje. W sporće je to husto dy možnosć vo trajnišća dele hić. So trošku vočerstvić, zmierovać, a jednore trošku časa za sebe mieć. Wobste potajki možnosć na prěnju połojcu roča zladovać, a si přemyslić, što je so poradziło, što nie je tak běžało, a što může my znać zmienić. Zo druhý počas lepě běží. Raju sam volejbul a jako kapitán mam tež nadawk, so w přestavce abo w času svoja jimać a mojim soborajarjam poki wydać. Vo sebe, tež nie je tak běžało, a sme prěnju sačbu přirali. Hač so přišana sačba potom lepě poradzi, nie můžu wězo garantować. Ale je ważne, vo zmylkach přemyslovać a spytać, so polepšić. A tak přiju vám, so mače znano vy, v přichodnych dniach jednu přestavku, v kotrež môžete na prynie pół leto vrúčo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradziło abo nimokulivo. Reflektovač a so z novej energiju do druheje pójce leta podač.
0: Dobraj Stefan Cuška-Malink ze Slepoho, v nadoku a samovitosti serbského evangelského vosadného zvjazka. 4 minčiny do 6 je.

Lubitsch, bo šestřich, s hudźbu prawejdźe dale. Christoph Mikłauszk zpěwa rady słyšane wóz w serbskim rozhłosu. Veronika Zahodníková, moje ruce, a Hanka Rilce na wódny muž, a bot.

0: je na posednich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Bez lepom zahaje so dźensa wieczor 10. mezynarodny festiwal Dudako. Nimo serbsko-ludowa ansambla wobdźěla so mjez druhim tež serbska rewanska skupina Smerdźaca, serbski folklorny ansambl Slepo, dujarjo z Grodka, kapała Popsorben a skupiny z Polskej a Českej. Lětsa je Svědźenska wuka při starej šuli dokež trebachu nowy areál. Nedźelu počenje jako jeden z wierzchów Svědźenski ča od Slepjanskej cyrkwy přezwies na Svědźensku wuku. Mezynarodny festiwal Dudako Slepom wotmiła so jenož kóžde 4 lata. Spěchowanske towarstwo Serbsko muzeja podpěruje Serbski muzej wotnětka z popriancami z Počnice. Kaž towarstwo z Džili su se dali tam we fabrice popriance ze serbskim a němskim postrom z Hotovič. Z dobom su je we serbskich barbach popisać dali. Je to mały wikuanski eksperiment, na kotryž je so towarstwo zvážiło. Wokres Zorelc dostane přichodne 4 leta cyrkony 1,5 milionu euro od Saksko-Kniežastwa za investicje do infrastruktury. Kajše wokresny sejmik Zorelcu teledny rozsudžiju wužiwaja peneze ze Saksko-Fonga předevšim za zanirowanie šulu, mjez druhim za gymnazij Lubiju a Vukovansko-šulski centrum Zorelcu. Wobzamknył je sejmik nimo toho, zo ma Zorelski wokres swój management za škit klimy dale wjesć. Serbska rada dźěła na nowelirowanju Braniborsko-serbsko zakonja, kaž rozprawja delno-serbski

Dudakowy festiwal so dźensa započnie a zahaji a zahaji so tež wulki wesny swiedźin w Kočinje. Wšitcy so wjesela. Se dojeć móc do małeje wieski při čornym halštrowje. No a ja tam wesna młodźina je přełšo agilna. Tož to je se předewzała dźensa wiečo započniu ze slečnymi pustnicami po takim. Jeli se chcete tam do Kočiny dojeć, potom w oblekće se niekaki kostym. Ja by radziła nic prze toste, abo tež nic převele ze spariku. A potom jutře zmeja tam bič volibulowy turnier, wot napodjeni mieli tam namiestnie bič, jeni džolus, a večo je potom vulka asparagus party. No a što nesmi tež pobrachovač kotou pisaného, potom nedželu. Vesnenio spřijotuja kujždoletnje pisane program, zabavne program, luštne program, a potom vizo tež ze zastaraja vas šit gich jako hosči z dobrej ječu. No a po přichodni stučce podadame na dalše pokive do konca tydženja menšinu pod Sibylki na sedomje.

wšyscy přečelio. Do turnira startovali na Južnu Ameriku, su rali, wodajče na Južnu Afriku, su rali nerozsybne 1-1. A ja doporuču tež raz se wupytać druhých ryčnych kolegov a se tam na przykład ru na poskać. Ja smerć rady słucham na kolegio Radiožurnal Sport. A to sem čerad ešte niva. A sem sčiovala ru potom tak rec přes radio a nic ve, abo před televizorom. No haj, kak vopisaja potom českých reprezentantov Patrika Šika napšikvat, abo druhých kuvancov, kýž tam na Rajnišču stejachu. No haj, a to je tež veselo si naposkač Lukáša Horníčeka napšikvat, abo Ladislava Krejčí, abo, no haj, a druhých rajerio samo sovie. Maja tež potom fachuca, kýž rozvožuje rum, no haj, a tak to můžeče si predstajíč. Su čera mili jednatku vúrunač, to jež nažel so jim neoporadživo jednatka je jim so připrajiva, dokéž je južnoafriský športuc Ciliu Šulcej. Haj, bul do ruky, blneš je Šulc, ja mějach začišť si nudom ruku tak kruče začivo připoložil popravom. No haj, nevědeš tak rec, tyž tak praje dokal ze svojej ruku hin. Ale no haj, tak to je. Jedna stěž na koncu a potekým to můžu doporučit. Poskajče tyž raz radio přes ranicu a ladajče, što radio žurnal Sport vůseva, tyž přichodnému rádu Asi česká vůbranka reprezentanča. Jmenuji jich vůstupia. A vo sebě nastupia. Címenčine po bědlk na vosomě.

Někotre termine měli se hižo woprawdźe dočasnje do protyčki zapisać, jeli was to zajmuje, mjenujcy za zarjadowanje we sčinje tysac svěčkow we kloštrje Marina Wjezda. Je to zarjadowanje, kiž kujžde leto sta ludzi přiwabi, a wot nitka su mjenujcy kartki hižo napředajn. We kloštorske zarodze například, we kloštorskim wobkodze, a wot jež online můžeće se liščiki kupić, na toho Julia budže potom tak daleko, zo potom zase tisace svěčku ve najšelakorišich motivach vosrič zarode zasvěča. A to je přeco taky krásny, ličný fotový motiv. Sedam inčinu do napo 8.

0: Swětowe mištostwa w Kanadze, USA a Meksiku wiele so w nich tu kwilu rěči, a to nic jeno švorach a ich wuslědkach skandalu kuriozitów běšak tež hižo do wotevrena tuteje WM, například, že sladujeme napad sudnika ze Somálie, kotrhož nesu prostě do kraja puščili byrněž mi ještě pvačivé vízum. Abo tak jmenované Hydration Break vosrič ro, potajkým od FIFA zavědžena přestavka. Oficiálne sú so za tu, zo múli kopario napič rozsúčili, poprom pak vesela sú tu bule zčelaky a zamovíči ve stadionach, zo môža přidatne vabienia vusevač. Aj tajke svetové mištostva, te maja stajne nešto vosebitého, vieteš onliner Klemens Schmidt. Klemenso.
1: Aj, tak je. Jenaž derez máme tu v našej serbskej redakcii tež pravú WM expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentinská božaruka, legendárna rá 68, brazilská přečova francouzsky, zrúdne dojent Andresa Escobara, kajž z pistole sú přišli tuto historické okomiky svetových mištostvo z tvojho erta, Diana. No a potom smo se sednuli a na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia z toho pisanú galeriu tutoch vokomikov zestaj.

0: Kowa, a jako so Escobar někotre dny pozdźišo do moj nauroči, buwot swójskich přiwisnikow zacelene. To je jedna taka epizoda.
1: A dalše tajke vo sebe mjenje rozbne epizode ze stawiznu koparskich svetowych mištarstvow môžeće se nitko pola nas vysyči a v našej app MDR Serbia tež wobladać a načitać.

0: su hišće jednotliwe zbytne listčiki na předajn, rěka z dźiwadła. Zaruje režisér Lutz Hillmann NDR-sku dźěćacu seriju Špuk von draußen do Hornje Łužicy přepołožił a z Karasekowej baju zjazał. Inscenaciju pokaza NSLG hač do kunca julija hišće 34 razu na dvore budyskeho rodu. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej, na strach lesnych wojenju tu nitko w oprodzie přibiera na severu budyskowo krysa kniežižno štvorte a z tym předposlední varnuanski skodženk. Žive z lebro stupa dženca na nešto viaca 33 stopňu a celé podobne budže potom tež kunc tydženja potom mili tež se s šelakými nevedrami ličič.
2: Na pučach je tak daleko šitko poriadku, šitko v omere beži bez hačenjov 4 minuty po napół 8.
1: Serbski rozvoz.

0: 5 minutinow do 8.
1: Nabožne słowo.
0: Magenta Stefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Jutze je połčas. Zauru cvunca. Nimsce zomozonenwende. Budže to najdlejší dzień leta a zdobom tež najkrótša noc. Pod nedźele budu noce zaso krok po kroku dlejše. Potajkim, prynja połeca leta je nimo, a druha so započnje. W sporče je to husto dy možnosć vo trajnišća dele hić. So trošku vočerstvić, zmierovać a jednore trošku časa za sebe mieć. Vopstej potajkim možnosć na prynju połecu roča zladovać a si přemyslić, što je so poradziło. Što nie je tak běžało, a što může my znać zmienić. Zo druhý počas lepe běži. Raju sam volejbul a jako kapitán mam tež nadawk, so w přestavce abo w času svoja jimać a mojim soborajarjam poki wydać. Vo sebe, tež nie je tak běžało, a sme prinju sačbu přirali. Hač so přišana sačba potom lepje poradzi, nie můžu wieza garantować. Ale je ważne, o zmylkach przemysluvać a spytać, so polepšić. A tak přiju vám, so mače znano vy, v přichodnych dniach jednu přestavku, v kotrež môžeće na prynje pół leto vrúčo zladovać. Znač přemysluvać, što je so stavo, poradziło abo nimokulivo. Reflektovać a so z novej energiju do druheje pójce leta podać.
0: To praje Stefan Cuška Malink ze Slepo v nadawku a zamovitosti Serbskeho evangelskeho vosadneho zwiazka.

0: Na poł dźěłaćeše.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcela.
2: We Slepom zaji so dźensa wječo 10. mezynarodny festiwal Dudako. Nimo serbsko-ludowa ansambla wobdźěla so mjez druhim tež serbska rewanska skupina Smerdźaca, serbski folklorny ansambl Slepo, dujerjo z Grodka, kapała Popsorben a skupiny z Pulskeje a Čiskeje. Lětsa je svědženska vuka při starej šuli, dokelž trebachu nowy areál. Njedźelu počinje jako jeden z wěrškow svědženski čar od Slepjanskej cyrkwy přezwjes na svědžensku vuku. Spěchowanske towarstwo Serbsko muzeja podpěruje Serbski muzej wotnětka z Poprjancami z Počnice, kaž towarstwo z Džili susedali tam we fabrice Poprjance ze serbskim a němskim postrowom sotujić. Z dobom su je we serbskich barbach popisać dali. Je to mały wikuanski eksperiment, na kotrž je so towarstwo zvaživo. Popriancowy jeko, jako swódki postru, je Serbski Muzeum z małym symboliskim dobytkom na dobro muzea na przydań. W okres Zorelc dostanie przychodne 4 lata cyrkonie 1,5 milionu euro od Saksko-Knieżarstwa za inwestycje do infrastruktury. Kajż je w okresny sejmik Zorelcu teletny rozsudził, wużywaja pieniędzy ze Saksko-Fonga przede wszystkim za zanierowanie szulu, między drugim za gimnazji w Lubiu a Wukubwansko-Szulski Centrum Zorelcu. W obsamknęł je sejmik, mimo toho, że ma Zorelski w okres swój management za szkit klimy dalej wieść. Serbska rada dźěła na nowolirowaniu Braniborskiego serbskiego zakonia. Kaž rozprawia delnosarbski rozwóz RBB, přińdźe potrzeba za zmiany ze wszelakich stron, między drugim ze serbskich instytucji, kaž tež z wólbną wubierka za serbsku radu. Hač to sreć Julia chcedža Braniborskému kultusovému ministerstvu přepožič svoj dživový stav za prvnje juristické prúvanje, rekne čvon rade Mieto Nuak na zajšvem posedženju Serbskej rade Braniborskeje. Na zemu chcedža z diskusiju parlamentče a ve zjavnosti pokročovač. Budeske nemsko-serbske ludove dživadvo je čera do 30. sezone letnjeho dživadva startovalo. Za predstajenja inscenacije Špuk von draußen oder Karasek Schatz su hišće jednotljive zbytne kartki napšedajn reka z dživadva. Za ruje je režisör Lutz Hillmann in der ersku dječacu seriju Špuk von draußen do Hornje Vužice přepožil a z Karasekovi baju zjazao. Inscenaciju pokaza NSLG hač do konca julija hišće 4 cici rad.

du takowy festiwal, dzień cały czas sobotorii. We Kotčinje, tam tež wubědžuje so dźensa w ohňowe wobory, a když chceće so tež do kostýma česnč, najlepiej nidźe než to, štož ma najbruch. Tam maja lečne pustnice, potom so su mili veuse tež pustniski, bo je to nika zdropre tradicije, bo prawa druhe leto mi se zdahe, no lečne pustnice. No a potom jutce, tam zmeja tež večoreje a štužce, Případnje, abo přípodla, tež hladač na Kopańcu, na Ru, Nimska. No haj to môžeće jutce tam na Vulkej Pfachče se tež vobladač. A nedźelu je potom kotu pisaného ze svědženským programom Vjesnanu trochovač tam môžeće a vo sebie, to so mi přeco lubi, je besada Rjana. Potom poladamy do Kroščic, przy Fulke Córce môžeće od jucišeho rania elegantne zapšahy w obkeđbovač. Tam sú menuce Sakske mištostva a Sakske mištostva a mištorki chceća tam vuhodnočić ve vođenju zapšahu. Od rana 8 hižo to buďa po temperaturach najlepšie čase pruhovania tam hižo započnú, to najpred raz ve dresurie a potom oni jezdža vokovo keľu. A ve kulturnej zahodze ve Budešine doživiće jutce večer na po 8 za lonovú hudžbu, to sće vutrobne přeprošeni. A Serbski ľudový ansambl prosi nedźelu na dalšu letnú galu rejovanskeju skupin Vužičanka a Vužičanska Rapsodia, najprv raz popudňu cioch a potom hišće raz na večer pečeš.

0: Sedom je pěć do dźewěćich.
1: Nábožne słowo.
0: Madźenca Štefan Cuška-Malink ze Slepo.
2: Jutře je poučas. Zauru cvunca. Němsce zomozonenwende. Budže to najdlěši dźeń leta a z dobom tež najkróča noc. Pod njedźele budu noce zaso krok po kroku dlěše. Potajkim, prěnja połojca leta je nimo, a druha so započnje. W sporće je to husto dy móžnosć wo trajnišća dele hić. So trošku wočerstwić, zmierować, a jednore trošku časa za sebje měć. Wobstej potajkim móžnosć na prěnju połojcu ročo zladować, a si přemyslić, što je so poradziło, što nie je tak běžało, a što může my znać zmienić. Zo druhý počas lepě běží. Raju sam volejbul a jako kapitán mam tež nadawk, so we přestavce abo w učasu svoja jimač a mojim soborajarjam poki wydać. Vo sebe, tež nie je tak běžało, a sme pri nju sačbu přirali. Hač so přišana sačba potom lepě poradzi, nie můžu wězo garantować. Ale je ważne, wo zmylkach přemyslować a spytać, so polepšić. A tak přiju vám, so mače znano vy, v přichodnych dniach jednu přestavku, v kotrež môžeće na prynie pouleto vročo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradziło abo nimo kulivo. Reflektovač a so z novej energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobre, Štefan Cuška-Malink ze Slepoho, v nadawku a zamovitosti serbsko-evangelskeho vosadneho zwiazka. 4 do 9.

jo něco rěbnego, což myžeš přec chytaš, to jo našo balo. Z balom graš je nejlepej v jazorje při takých gorucych temperaturach. To gotu jo jasele. Mějš obšelša rěbne kunst tyženja, lubežučka a gelciki.

0: Jajnske rejtowanje we Kölzlem bužo ten końc tyženja, nižilu se zachopio okovo jadnogo, s upyšnjenim togo svetego Jana, medrackowy kostym dostanjo vyt žočo ako viju čošte redne medre grlande, žnjonu kronu dostanjo Jan teke z nejrednejšych kvetkov s zigarčich zachopio se rejtowanje a pedla Bužo Erik Bivur, serski student Lipsku, pochada pak z Brko. Erik, to je to moje predne prašanje. Rejtujoš v Kozlem sobu ako Brkovar. Kak jo k tomu prišlo?
1: Ja južo ako gole som cesto připadla bo, dlatok až moja maš tam cesto připadla, jo.
0: Pomaga v tom tovaristje?
1: Jo, genau, also moja maš pomaga v tom tovaristje a ja tek. Som zachopio, tam luže peznaš a přijašele namakáš a penjo k tomu přišo, ako su mi přašali. No jo, erko njoco šte snáš tek sobo rejtovaš. A jo, ja som pren kdo njoco gotla nic.
0: Vga nje rejtujošo predne raz sobu, a kak vele razu južo sobu getujošo?
1: Oficijelne jo to me drugi raz ako sobu rejtuju, ale predne raz som jano v Přešegu sobu rejtoval, a to šavje jajnske rejtovanje na pelu, to bužo njento leto sa me predne raz.
0: A z premiera. Toga te genio Laška vec, k tomu išči přižo me nepere raz byš, Svete Jan, to je velika cest, je to teke vaš cíl, mynden to rovno akle zachopiošo, ale je to ten veliki cíl kúždego rétorja?
1: Also, kúžde rétor vie, na kúžde pát až to velika cest, jo. A ja si myslím, až väčšina rétorjov sú južo raz Jan byli, A te eben veže, až to velika cest, jo, ale až to teke veľgen, veľgen šeško, jo. Also, te luže všetci so vjaseli, ale pen teke so vjaseli, až nicht drugi so namaka, ako to mežo getovaš pen.
0: Nepere raz rejtarje togo Jana ščitaju, nic teke v tom šešeku su v okolnošči. Vin ga jo figura, kateraž přinjaso pohodnost, nic ten kvetkovi kostym to teke symbolizirujo. Na rejtovanišću pen rejtarje jogo spuščaju, na koncu sam jo na rejtovanišću, pen zahopio se ta velika göntva zakluku. Co jo to vesibne na tom? To rejtovanje ga jo teke čachodne nic? To musí se zvúcovaš s konimi.
1: Jo, ale jo přece tak, also nic jano při jenském rejtovaním, ale přece jo, mežo něco se staš. Jo, also to bužo pen mene a mene rejtarjo.
0: Jo.
1: A pen jano na koncu, gaš ven cewe sam napelujo. Pön přijdu te luže a opetaju z Kölna šegnuš.
0: Z Kölna šegnuš, ale to nie ten cíl. Ten cíl sú te mödracki. Nic.
1: Šauje, genau.
0: Kus v toga kostyma de pen kluku přinjast.
1: Genau, ale te mödracki a vysibnie išči ta krona. Ta jo popšauem ten cíl, ako še luže, ako tam přijdu Přijemješ.
0: Čo vy už raz nieco se mogali vytárgaš od toho svetého Jana?
1: Per mrdrackou som ten už mogal, jo.
0: A že ten in to láže.
1: Te sú přece ešte v mém auše a tam je kľuku přiniesú.
0: V auše, to je také dobrá idea. Viele rétarjo leto sa sobogetujú?
1: Kaž ja to niento pšauje viežim, sú to 12, čo si myslím. Ale Bežko nesom se viste.
0: A beja šo se južo pičku, dokoláš jo taká laška vec, abo se veci jaseli ošo?
1: Obe, also ja veci se bejim viedradla.
0: Jo.
1: To bužo doch veľgen garuce. Bužo ma raz gledaš, ale popšauem sme še dosť trenirovali a jo, pen einfach se vjaselime a se nažijame, až to tak klapujo, ako sme to svucovali.
0: Po takim życzymy wiele gluki Při tej gęntwie za gluku by mogli gronić. My jeszcze raz wespiętujemy, maga se to szukno zachopio. Zygar jednogo, albo okowo zygar jednogo zachopio togo świętego Jana upyśnić, pędostanio swej redny metracku kostium, a swoju kronu z najrednejszymi kwietkami. Jo, a pen zygar trzych wytpodnia zachopio rytowaś na rytowaniściu. A pedla burza Erik Biwur Wenn Pacher das Barko, a ten könntest du schon ja predne raus, tak pschau ja sobu redu ja. Utschabne Jek, wiele Wiasela, wiele Glugi schützeme.
1: Utschabne Jek.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod prsenky házej.

0: Muzika grajo net w wšakich facetach wiče rolu w našom telewiznym magazinie Wužica. Serbska moderna muzika bužo rolu graš, ale přiobrožujemy se teke tej starej. Winjo był hitowy pisar Paula Gerharta. Žinca jo pak mnie znate smy na sledach Jana Krögarja.
1: Při Barlínskej cerkvi svätého Mikuláša je ordoval hit komponist 17. stoletia. Jan Krögar, muzikár ze serskými kereňami, revolucionirujo kjarliš. Ako gymnaziast přižo Jan Krögar 1616 prědny raz do Barlíňa v cerkvi svätého Mikuláša spiva prědne kjarliže na namši. Barlínský autor Albrecht Henkis je veliký fan Jana Krögarja.
2: Man geht davon aus, dass als Schankwirtssohn auch sorbische Wurzeln hatte. Zumindest war er geprägt von einem sorbisch-deutschen Kulturkreis, wie er in der Niederlausitz damals prägend war.
0: Tymi a dalšnymi temami zabieramy se wicze w magazynie Wużyca na bramborskim kanalu RBB Telewizja, a gledajszo na czas 20 minut po zegari jadnok, albo kużdy czas w ARD Mediatece.